Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí